So let me go. Zona.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Na Netflix dorazila Enola Holmes se svým třetím případem. Disney Plus vypouští druhou řadu X-Men 97. Prime Video nasadilo žvíkačkový seriál L a castingová režisérka se rozpovídala o tom, jak by měl vypadat nový agent 007. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: life was everything I wanted it to be. When it was just the two of us.
1: Enola Eudoria Holmes, will you take I, Ernest Augustus of the House of Tewkesbury, to be your husband?
0: Yes. He has a first name. I was surprised too.
2: Na Netflixu startuje nové dobrodružství nejslavnější detektivní sestřičky. Enola Holmes se vrací po třetí. Režisér Philip Barantini, jehož přizvali po úspěchu předchozích dílů, tentokrát posílá Enolu na Maltu. Scénář napsal Jack Thorne podle knižní předlohy Nancy Springer a příběh přináší nejzamotanější a nejzrádnější případ Enolyiny kariéry. Jenže tentokrát jí do vyšetřování vstupují vlastní velké sny a osobní ambice. Milý Bobby Brown se vrací do titulní role a po jejím boku opět uvidíme Henryho Cavilla jako Sherlocka, Helenu Bonham Carter jako jejich výstřední matku a Louise Partridge jako Tewkesburyho. Mysteriozní krimifilm Enola Holmes 3 je nyní k dispozici exkluzivně na Netflixu.
3: Given the family's history, I presume the wedding will be in Malta?
4: Malta?
5: Malta.
4: It will be great.
0: The last 6 years making myself feel worthy of the Holmes name. Would I now be giving that up?
4: I do.
6: Lady Enola Tewkesbury.
4: It doesn't sound right.
0: I don't know.
4: Can I love him without losing myself?
0: Which brings us back to the morning of the wedding.
7: Enola, it's me!
0: Dr. Watson!

Žena, která 40 let vybírala Jamese Bondy, promluvila a vzkaz je jasný. Zapomeňte na všechna jména, která jste dosud slyšeli. Debbie McWilliams obsazovala agenty 007 už od Tima Daltona přes Pierce Brosnana až po Daniela Craiga. A teď v rozhovoru pro britský The Independent říká, že nová sedmička musí být, a teď cituji, absolutně totální enigma. Někdo, o kom nevíme skoro nic, kde bydlí, kde nakupuje, kdo jsou jeho rodiče. To všechno musí zůstat záhadou, protože Bond je špion. A hlavně musíme mu věřit, že opravdu dokáže zabíjet. Pokud ne, publikum je ztracené. Tento pohled dílí i Nina Gold, castingová režisérka z Game of Thrones, která Bonda 26 obsazuje nyní. V květnu pro Deadline prozradila, že nehledá hollywoodskou hvězdu, ale někoho z londýnského divadelního prostředí. Skrytý talent, kterého velký svět teprve čeká. Casting druhého kola je naplánovaný na srpen. Jméno nového Bonda tak možná uslyšíme ještě letos. Uvidíme, jestli se novému castingovému týmu podaří najít neznámého sexy chlapa, který to umí se vším tím nádobíčkem. Snad nás nečeká kuřátko Bond.

0: Na Disney Plus startuje druhá řada oblíbeného animovaného seriálu X-Men 97. Tvůrce Beau DeMayo navazuje na první sérii, která fanoušky komiksu nadchla svou věrností předloze Stana Leeho a Jacka Kirbyho. Tentokrát jsou hrdinští mutanti rozptýleni napříč různými časovými érami a jejich jediným cílem je najít cestu zpátky domů. Zatímco X-meni tápou v čase, v 90. letech se mezi tím šíří nová vlna nesnášenlivosti vůči mutantům a z temnoty vylézají podezřelí nepřátelé. Druhou řadu X-Men 97 streamují ode dneška na Disney+. The X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign. To the future, at the height of his rule. The X-Men. I must strike them at their most vulnerable. The 1990s.
1: Jeez, could have at least bought me a drink first.

0: the birthday girl, Elle Woods.
1: I would just like to raise a glass to all of you. My friends, my world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing.
2: Na Prime Video startuje nový seriál, který zodpovídá otázku, na kterou fanoušci Pravé blondýnky čekali desítky let, jak to vlastně celé začalo. Seriál Elle sleduje Elle Woods ještě na střední škole a odhaluje, jaké životní zážitky ji formovaly v ikonickou mladou ženu, kterou jsme poprvé poznali ve slavném filmu z roku 2001. Za seriálem stojí tvůrkyně Laura Kittrell a režie se ujali Jason Moore a Peter Chatmon. V hlavní roli se představí Lexi Mindtree, po jejím boku Amy Peets, Chandler Kaney nebo Logan Schreier. Reese Witherspoon se také vrací do tohoto prequelu, nicméně v pozici výkonné producentky pod hlavičkou své produkční společnosti Hello Sunshine. Šestidílnou dramedii Elle najdete ode dneška na Prime Video. Spolehlivý test, jestli seriál uspěl, je jednoduchý. Pokud se po zhlédnutí budete chtít vrátit k originálu, tvůrci odvedli dobrou práci.
3: We have something important we want to talk to you about.
4: Elle, we're moving to Seattle.
1: Yeah. It doesn't sound right.

0: Než přijdou nové čtvrteční premiéry, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů v kinech. Festivalový klenot, který si vydobil výborné hodnocení českých diváků, je ukrajinská road movie Mé tiché myšlenky. Mladý lovec zvuků Vadim se vydává na výpravu až na Zakarpatí, jenže s nečekaným spolucestujícím v podobě vlastní maminky. Debitant Antonio Lukič natočil snímek s citem pro drama i komedii. V kinech v současnosti bodují především dokumenty. Michal Pavlíček, rocker verze 7.0, intimní portrét českého hudebníka a skladatele, který se znovu staví na nohy a vstupuje na pódium. Dokument ho sleduje na koncertech i v tvůrčím zákulisí. Jak vzniká hudba pro divadlo, pro seriál a zároveň nové sólové album. A vyvstává zde i otázka, která se pořád vrací. Je inspirace skutečně nevyčerpatelná? Pak také francouzsko-brazilská dokumentární Amazonie, kde opičák Sai přežívá v srdci džungle po havárii letadla. Vizuálně silný zážitek pro celou rodinu. Píďata i rodiče si v kinech užívají Toy Story 5 Příběh hraček, kde Woody, Buzz, raketák, Jessie a spol. Čelí největšímu nepřítelem, jakému kdy vzdorovali. Chytrému tabletu ve tvaru žáby. Žabletka pohltí veškerý čas dítěte a hračky se ptají, mají vůbec ještě v digitálním světě místo? Australský horor Leviticus nad přirozenou entitou rozděluje publikum. Jedni si libují, druzí jsou mírně řečeno zklamáni. A pak je tu ještě Supergirl. DC si věřilo, že tohle bude velké oživení jejich univerza. Čeští diváci ale mluví jasně, 64% a komentáře plné slova nuda. Pokud váháte, ušetřete si vstupné na Toy Story. Tak to byl přehled hodnocení kinonovinek posledních dvou týdnů. Hovk!
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: come in.
1: Nice to see you.
0: We are so happy you're here.
1: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
2: There's something I've been wanting to talk to you about.
1: We also have something we wanted to talk to you about.
3: Action! Do českých kin dorazila manželská dramedie Pozvání, kterou natočila herečka a režisérka Olivia Wilde. Joe a Angela procházejí krizí manželství a jednoho večera pozvou na večeři své záhadné sousedy z patra nad sebou. Jak přibývá vína, začnou vyplouvat na povrch skrytá přání i dávno potlačovaná tajemství, která mohou jejich vztahy změnit navždy. V hlavních rolích se vedle samotné Wilde objeví Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Snímek samotný je remakem španělské komedie Sentimental od režiséra Seth Segeje. Snímek sbíral chválu už na festivalu Sundance. Kritik Variety ho označil za brilantní diner party dramedy ve stylu Kdo se bojí Virginie Woolfové s nádechem klasického Woodyho Allena. Olivia Wilde k filmu uvedla, že průměrné přijetí jejího předchozího snímku To nic drahá ji naopak osvobodilo pro tvorbu Pozvání. Dramedii Pozvání přináší do vašich kin distribuce Vertical Entertainment.
1: We feel a very strong connection with you guys.
0: That is so nice. Thank you.
2: Yeah.
0: Oh, say thank you, Joe.
2: Thank you. Thank you. Very flattering. You can be just to be clear, you, her, and me.
1: Yes.
2: Me too.
1: Yes, also you.

Režisér akčního fantasy 47 Roninů Karl Rynch si vyslechl rozsudek. Federální soud v New Yorku ho odsoudil ke 30 měsícům za mřížemi za podvod a praní špinavých peněz. Rynch vylákal z Netflixu zhruba 11 milionů dolarů na produkci nedokončeného sci-fi seriálu White Horse. Peníze ale do natáčení nikdy neinvestoval. Vsadil je v kryptoměnách a zbytek utratil za luxusní zboží, včetně 5 vozů Rolls-Royce. Seriál nikdy nevznikl a stovky herců a filmařů přišly o práci. Soudce nakonec uložil přesně polovinu trestu, který žádal státní zástupce. Váhu měly dopisy o Rynchově psychickém zdraví a mezi jejich pisateli byl i Keanu Reeves, který se s režisérem spřátelil na natáčení. Reeves popsal, jak se v roce 2019 pokoušel zorganizovat intervenci a dostat k Rynchovi odbornou pomoc, ale marně. Soudce případ uzavřel slovy, že Rynch je talentovaný člověk, který ale neměl žádný důvod to dělat a přesto to dělal a roky to skrýval. Režisér Karl Rynch nastoupí do vězení 1. září. Karlovi zjevně nedošlo, když si vybíral to lakování Rolls-Royce, že dopadne jako jeho Ronin.

0: 0405788.
1: Připijme si na naši svatbu bez dramat a zbytečných hádek.
2: Z naší strany nebudou.
3: A my s tím nezačnem.
4: Frederiku, chovej se k Marténovi mile.
5: K Bouvier, sovážovým jsme slušní.
4: Zvlášť k Gerardovi.
2: Zvlášť ke Gerardovi.
6: Do kin můžete nově vyrazit na francouzskou komedii A je to tady zas. Pokračování úspěšného snímku Kokoriko z roku 2024. Alice a François už mají svatbu skoro na dosah a zdá se, že rodinné šarvátky jsou minulostí. Jenže nové výsledky DNA testů obrátí vše vzhůru nohama a jejich otcové zjistí, že rodinné kořeny jsou úplně jinde, než si mysleli. Hrdí a tvrdohlaví tátové se tak musí vyrovnat s novou identitou a najednou brání svůj pravý původ zuby nehty. Otázkou zůstává, jestli to všechno stihnou vyřešit dřív, než zkazí dětem svatbu. Režie i scénáře se opět ujal Julien Hervé a před kamerou se znovu potkají Christian Clavier a Didier Bourdon. A je to tady zas. Můžete vidět v českých kinech díky distribuci Forum Film. Komedie je bohužel okleštěná českým dabingem, takže pro milovníky originálního znění smolík.
7: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
2: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
3: Výsledky se vám minule nelíbily.
2: Rod Bouvier Sauvage je velkou významnou francouzskou rodinou. A velmi dlouho.
8: Budu přesný, váš bratranec není úplný Francouz.
2: Pardon?
8: On je totiž Turek.
2: Co? Sakra. Co mi to tu vykládáte, jste šílený?

0: Tam, jak je ten dům poslední u silnice, tak tam stál korunní svědek, který tvrdil po 4 měsících, že poznal v těchto místech Leopolda Hilsnera.
1: V kinech je nově i dokumentární true crime snímek Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, který se vrací k jedné z nejtemnějších kapitol českých dějin. Americký filmař Brian Falber ve svém celovečerním debutu zkoumá vraždu Anežky Hrůzové z roku 1899 ve městě Polná. Jejíž vyšetřování vyústilo v takzvanou Hilsneriádu, jednu z nejzávažnějších vln antisemitismu na českém území. Film sleduje dvě záhady zároveň, kdo byl skutečným vrahem a proč se česká justice dodnes brání rehabilitaci Leopolda Hilsnera, přestože jeho nevina je široce uznávaná a nové důkazy míří jinam. Ve snímku se objevují historik Hiller Kievel, badatel Jaroslav Mareš, výtvarník Jaroslav Róna nebo dokumentarista Pavel Štingl, kteří případ dávají do kontextu i současného antisemitismu šířeného online. Dokument měl světovou premiéru v listopadu 2025 přímo v Polné na 125. výročí Hilsnerova druhého odsouzení a získal ocenění pro nejlepší dokument na Santa Clarita International Film Festivalu. True crime dokument Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner najdete ode dneška v českých kinech díky distribuci Arkham Films.
2: It's not that we don't know the accusation was fake.
3: Nebyl ten Hilsner označený jednoznačně?
4: Já jako si myslím, že to už nikomu nic nedá.
5: To je velmi důležité, podle mě i pro české dějiny. Ten antisemitismus to tehdy platí o celé Evropě.
6: He says, oh no, this is well known that Jews commit murders because they require the blood of their victim.
7: Ta starší generace si myslí, že ten Hilsner to udělal jako jo.
2: It's a guy who didn't do it. He was released, but he was never legally exonerated.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Dnes dorazí do kin hned několik novinek. Francouzská komedie A je to tady zase se vrací s Christianem Clavierem a Didierem Bourdonem. Děti mají svatbu na spadnutí, jenže se ukáže, že DNA testy byly od začátku špatné a tvrdohlaví tátové musí znovu řešit, kam vlastně patří. V kinech je i komorní americký snímek Pozvání od herečky a režisérky Olivie Wilde. Sledujeme manželskou dvojici Joa a Angelu, jejíž krize se ještě prohloubí, když k sobě večer jednou pozvou záhadné sousedy z patra nad sebou. V dramedii hrají i Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Z novinek na poli dokumentu to je Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, která se vrací k slavné Hilsneriádě z roku 1899 a novým důkazům, které by mohly očistit jméno nespravedlivě obviněného Leopolda Hilsnera. V kinech je i ukrajinský dokument Sentimentální cesta po Paradžanově planetě. Ten nabízí poetický pohled na život vizionářského filmaře prostřednictvím archivů i loutkových rekonstrukcí. A pro vaše miniatury dorazila do kin animovaná novinka Mimoni a monstra, ve které se žlutí mimoni zapletou do natáčení filmu s pořádně reálnými monstry. Tak to jsou dnešní novinky v kinech. Hovk!

0: there for 3 minutes. 3 minutes in a box of fire.
1: She's had no memories for 3 months, other than those you've given her.
2: There's a new world coming.
3: I look at myself in the mirror, and I don't even know who's looking back at me.
4: Na Apple TV Plus nestartuje třetí řada oceňovaného sci-fi seriálu Silo, jedné z nejsledovanějších streamovaných dystopických sérií. Rebecca Ferguson se vrací do role Juliet, která přežila nucené čištění, ale vrací se s amnézií. Právě ztráta paměti je jedním z klíčových motivů nové řady, protikladně k prvním experimentům s vymazáváním vzpomínek z minulosti. Paralelně sledujeme takzvané Before Times, zasazené 300 let do minulosti, kde novinářka Helen Drew v podání Jessica Henwick a kongresmen Daniel Keen, kterého představuje Ashley Zuckerman, odhalují spiknutí vedoucí k samotnému vzniku sil. Třetí a také závěrečná čtvrtá řada se natáčely souběžně po celý minulý rok 2025, což byl pro Rebecca Ferguson emocionálně náročný proces. Zatímco první dvě řady se odehrávaly především v temném podzemním sile, showrunner Graham Yost slíbil, že třetí řada bude vizuálně světlejší, díky flashbackům odehrávajícím se venku na slunci v době před katastrofou. Natáčelo se převážně v britském Hertfordshire, ve studiích v Enfieldu, ale i na historické radnici Hertford County Hall, jejíž honosná architektura posloužila jako kulisa pro vládní scény z minulosti. V dalších rolích se dále objeví Common, Harriet Walter, Steve Zahn nebo Colin Hanks a seriál je adaptací bestsellerové trilogie Hugh Howieho. Třetí řadu dystopického sci-fi seriálu Silo můžete nyní sledovat na Apple TV+.
2: I get splinters of memories. If the founders cared so much, why do they need to kill Asylum? The questions she's asking will get us killed. There's something I have to do to protect everyone. You made your choice. You'll die. Your friends? Get as well.
5: What are you afraid we'll

Dnes startuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a potrvá tedy od 3. do 11. července 2026. O křišťálový globus se utká 12 filmů, mezi nimi novinka Kristýny Grozevy a Petara Valkanova, slovenské drama Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky z normalizačního Československa, dánský rodinný příběh Strine Derholm i íránský snímek Hijamat, na kterém se podílel Jafar Panahi. Vítěze vybere pětičlenná porota v čele s Oscarovým scénáristou Eskilem Votem a americkým kritikem Justinem Changem. Sekce Proxima nabídne dva slovenské debity i tituly z Argentiny, Indie, Rakouska či Chorvatska, včetně londýnského snímku Rain Catcher o voyeuristickém fotografovi. Více informací a program najdete na webu kviff.com. Užijte si Vary! Jeden svět, dvě vášně, film a muzika. Půlnoc Hollywoodu právě teď na Zone Radio.

0: For the record, what's your name?
1: Mavis Bad Bitch Beaumont. Uncle.
2: Baba.
1: It's giving, je ne sais, queef.
3: Na Netflixu se odšpuntovala třetí a zároveň závěrečná řada komediálního seriálu Přežijí jen silnější. Komediální seriál vychází ze stejnojmenné knihy esejů Michelle Buteau, která zároveň stvárňuje hlavní hrdinku Mavis, plus se stylistku, která se po těžkém rozchodu snaží znovu postavit na nohy v práci i v lásce. V nové řadě jí dělají společnost i hostující hvězdy jako Ice-T nebo Wanda Sykes. Sérii i tentokrát doprovází podpora Chosen Family a nezlomný body pozitiv přístup, tedy recept, který fanouškům chutná. Na Rotten Tomatoes drží seriál 93%. Poslední kapitolu Mavisy na příběhu Přežijí jen silnější můžete nyní sledovat na Netflixu.
1: I've always wanted to have a family, but Luca and I just got good.
4: I love you.
1: Boy, get out of here, but don't stop. It's too much, it's too fast. I mean, he just saw me in my bonnet. It's not if something's gonna happen to us, it's how we're gonna deal with it when it does happen.
5: Oh,
6: Mae!
5: Hey.
6: I'm sorry I'm late.
5: Luke, I started working with this new gallery.
1: Oh.
5: I just want my art to be my legacy.
7: I've seen your work. It's a good piece, but it's a piece. It's not enough.

0: 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
1: Na Disney Plus najdete také čtyřdílnou dokumentární minisérii s názvem Opuštění, která rozpletá jeden z nejzáhadnějších případů španělské kriminalistiky. V dubnu 1984 našel průvočí na nádraží v Barceloně tři opuštěné sourozence ve věku 2 až 6 let. Děti neuměly vysvětlit, kdo jsou jejich rodiče, ani proč tam skončili a nikdo si je nikdy nepřišel vyzvednout. Opuštěné sourozence adoptovali dva barcelonští pedagogové, kteří jim dali lásku a stabilitu, ale po 40 letech se ti tři dnes už dospělí rozhodnou zjistit pravdu o svém původu. Seriál kombinuje nikdy nezveřejněné archivní materiály, výpovědi přímých aktérů a citlivý dokumentární přístup, který se noří do témat identity, paměti a pravdy. Opuštění najdete nyní exkluzivně na Disney+.
2: Es un caso particularmente extraño
0: porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
3: Un misterio total.

On-demand nabídka je tento týden poměrně pestrá, tak pojďme na to. Na Apple TV Plus startuje třetí řada dystopického hitu Silo s Rebekou Ferguson. Juliet se vrací do podzemního komplexu se ztrátou paměti, zatímco se Silo vzpamatovává z rebelie a čelí nové hrozbě. V neděli na Apple navíc přistane pátá řada britské komedie Trying, kde Nicky a Jason řeší, co s nimi provede návrat biologické matky jejich adoptovaných dětí. Disney Plus nabízí dokumentární seriál Opuštění o třech dětech nalezených v roce 1984 na nádraží v Barceloně, kteří teď po 40 letech chtějí zjistit, kdo vlastně jsou. K tomu přidalo Disney Plus druhou řadu animovaného X-Men 97, kde se tým mutantů snaží najít cestu zpět domů napříč časem. Netflix servíruje Enola Holmes 3 s Millie Bobby Brown,

0: nasazuje 5 nocí u Freddyho 2, kde se Abby vydává hledat animatronické přátele svého bratra Mikea a vyplouvají na povrch temná tajemství pizzerie u Freddyho. Tak to je tento týden všechno, ať už chcete sci-fi, komedii nebo horor, streamovací platformy mají nové menu. Hovk!
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Yeah. So check it out.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, protože je v pondělí svátek, potkáme se u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů až v úterý. Díky, že nás ladíte a patříte tak do rozvětvené rodiny Zone Rádia, které šíří prosluněnou náladu za každého počasí. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čirečí čas Zuzana Maxa. Užijte si prodloužený víkend a mějte se.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na okraj naší sluneční soustavy. Tam, kde končí sluneční vítr a začíná mezihvězdný prostor. Sonda Nový horizont, ta samá, která nám před lety poslala první detailní snímky Pluta, míří teď k hranici zvané terminační ráz. Jinými slovy k místu, kde bublina slunečního větru narazí na okolní vesmír. Jak popisuje magazín Universe Today, tým z jeho západního výzkumného institutu, vedený doktorem Jonathanem Glasserem, vyvinul novou metodu předpovědi slunečního větru, která má odhadnout, kdy Nový horizont tuto hranici překročí. Odpověď? Někdy mezi rokem 2029 a 2040. Přesnost jako od meteorologa v pondělí ráno. A pikantnost navíc. Heliosféra se nafukuje a smršťuje podle sluneční aktivity, takže sonda může hranici překročit i vícekrát. Tam a zase zpátky. Držte si klobouky, kosmické počasí

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na okraj naší sluneční soustavy. Tam, kde končí sluneční vítr a začíná mezihvězdný prostor. Sonda Nový horizont, ta samá, která nám před lety poslala první detailní snímky Pluta, měří teď k hranici zvané terminační ráz. Jinými slovy k místu, kde bublina slunečního větru narazí na okolní vesmír. Jak popisuje magazín Universe Today, tým z jeho západního výzkumného institutu, vedený doktorem Jonathanem Glasserem, vyvinul novou metodu předpovědi slunečního větru, která má odhadnout, kdy Nový horizont tuto hranici překročí. Odpověď? Někdy mezi rokem 2029 a 2040. Přesnost jako od meteorologa v pondělí ráno. A pikantnost navíc. Heliosféra se nafukuje a smršťuje podle sluneční aktivity. Takže sonda může hranici překročit i vícekrát. Tam a zase zpátky. Držte si klobouky, kosmické počasí bývá

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na okraj naší sluneční soustavy. Tam, kde končí sluneční vítr a začíná mezihvězdný prostor. Sonda Nový horizont, ta samá, která nám před lety poslala první detailní snímky Pluta, míří teď k hranici zvané terminační ráz. Jinými slovy k místu, kde bublina slunečního větru narazí na okolní vesmír. Jak popisuje magazín Universe Today, tým z jeho západního výzkumného institutu, vedený doktorem Jonathanem Glasserem, vyvinul novou metodu předpovědi slunečního větru, která má odhadnout, kdy Nový horizont tuto hranici překročí. Odpověď? Někdy mezi rokem 2029 a 2040. Přesnost jako od meteorologa v pondělí ráno. A pikantnost navíc. Heliosféra se nafukuje a smršťuje podle sluneční aktivity, takže sonda může hranici překročit i vícekrát. Tam a zase zpátky. Držte si klobouky, kosmické počasí bývá vrtkavé. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Přátelé, představte si to. V roce 1776, kdy se rodily Spojené státy, člověk ještě neuměl ani vzletnout. Trvalo dalších 7 let, než bratři Montgolfierové poslali nad Paříž horkovzdušný balón. A dnes, jak popisuje portál space.com, lidstvo se chystá zpátky na měsíc a to natrvalo. NASA plánuje v rámci programu Artemis postavit během příštího desetiletí základnu poblíž jižního pólu měsíce. Artemis 1 a 2 už mají odletáno, Artemis 3 má v roce 2027 otestovat dokovací manévry se Starshipem a Blue Moonem a Artemis 4 by mohla přistát už v roce 2028. A není v tom sám. Čína cílí na měsíc do roku 2030 a chystá vlastní základnu, také u jižního pólu, kde se skrývá vodní led. Nová vesmírná soutěž, staré známé napětí. Držte si klobouky, přátelé. Další kapitola právě začíná. Mějte se pozemsky.
0: Myslíte, že máte dost?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Přátelé, představte si to. V roce 1776, kdy se rodili Spojené státy, člověk ještě neuměl ani vzletnout. Trvalo dalších 7 let, než bratři Montgolfierové poslali nad Paříž horkovzdušný balón. A dnes, jak popisuje portál space.com, lidstvo se chystá zpátky na měsíc a to natrvalo. NASA plánuje v rámci programu Artemis postavit během příštího desetiletí základnu poblíž jižního pólu měsíce. Artemis 1 a 2 už mají odletáno, Artemis 3 má v roce 2027 otestovat dokovací manévry se Starshipem a Blue Moonem a Artemis 4 by mohla přistát už v roce 2028. A není v tom sám. Čína cílí na měsíc do roku 2030 a chystá vlastní základnu, také u jižního pólu, kde se skrývá vodní led. Nová vesmírná soutěž, staré známé napětí. Držte si klobouky, přátelé. Další kapitola právě začíná. Mějte se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Přátelé, představte si to. V roce 1776, kdy se rodili Spojené státy, člověk ještě neuměl ani vzletnout. Trvalo dalších 7 let, než bratři Montgolfierové poslali nad Paříž horkovzdušný balón. A dnes, jak popisuje portál space.com, lidstvo se chystá zpátky na měsíc a to natrvalo. NASA plánuje v rámci programu Artemis postavit během příštího desetiletí základnu poblíž jižního pólu měsíce. Artemis 1 a 2 už mají odletáno, Artemis 3 má v roce 2027 otestovat dokovací manévry se Starshipem a Blue Moonem a Artemis 4 by mohla přistát už v roce 2028. A není v tom sám. Čína cílí na měsíc do roku 2030 a chystá vlastní základnu, také u jižního pólu, kde se skrývá vodní led. Nová vesmírná soutěž, staré známé napětí. Držte si klobouky, přátelé. Další kapitola právě začíná. Mějte se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na okraj naší sluneční soustavy. Tam, kde končí sluneční vítr a začíná mezihvězdný prostor. Sonda Nový horizont, ta samá, která nám před lety poslala první detailní snímky Pluta, míří teď k hranici zvané terminační ráz. Jinými slovy k místu, kde bublina slunečního větru narazí na okolní vesmír. Jak popisuje magazín Universe Today, tým z jeho západního výzkumného institutu, vedený doktorem Jonathanem Glasserem, vyvinul novou metodu předpovědi slunečního větru, která má odhadnout, kdy Nový horizont tuto hranici překročí. Odpověď? Někdy mezi rokem 2029 a 2040. Přesnost jako od meteorologa v pondělí ráno. A pikantnost navíc. Heliosféra se nafukuje a smršťuje podle sluneční aktivity, takže sonda může hranici překročit i vícekrát. Tam a zase zpátky. Držte si klobouky, kosmické počasí bývá

les souvenirs de nos corps.

dnes sa zvezeme na vlne čiste Organic Deep House Music. A nádherných 118,5 BPM. Proste na pohodu.

Mary B. Samples. Čisti čeva, čista pohoda. Toto je Deep Wave.

toto je Zvon Rádio DAB+. Toto je Deep Wave. Dve hodinky pohody. Chillu. Tak si to uži.

Clásica. Nepokoušejte se opustit taneční parket.